0: Zone.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
4: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
5: Fajn.
4: Vždycky hot.
5: Vždycky.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn, vždycky hot

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBruns. It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
0: Hey, I'm Gracie.

0: friends. It's Olivia Rodrigo.
1: Dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn. Vždycky ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
6: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
7: Témata

0: potřebujete dětské kolo,
1: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
0: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 30%.
1: happysport.cz.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni ve

0: lidi, tak já vás vítám u Fajn víkendu, u tentokrát u neděle. Jenom tu máme menší zádrhel, problém, jsme tu jenom dva dneska. Dneska to budu já, potom tady bude Kuba. No a řekněme, že jsem malinko nemocná, to znamená, že doufám, že vám i tak předám tu správnou energii. Ano, mám teplotu, kašlí, krýmičku, všechno. No ale tak, hele, dáme to dneska, 4 hoďky, to zvládneme, já tomu věřím. Za chvilku, co je dneska vůbec za den, jako vždycky, odstartujeme to úplně stejně. Jediný, co se tady mění, tak jsou naše songy. Za chvilku Beberexa, Faithless.
1: Fajn víkend.
0: Nebo teďkon Lil Nas X, Star Walking u nás na Fajnu. Dejte si tenhle banger společně s náma.

Neskutečný Nico Santos, jeho Human Being u nás na Fajnu. No a já doufám, že jste naprosto ready se připravit, nebo celkově jste připravený na to, se dozvědět, co je dneska vůbec za den. Například dneska je Mezinárodní den zmrzliny. Přiznám se, že zatím to počasí tomu úplně neodpovídá, ale věřím, že se to během dne malinko zlepší, tím pádem tu zmrzku nebo i klidně toho nanuka si budeme moct společně dát. Prej každoročně právě tenhle ten mezinárodní den připadá na 3. červencovou neděli, to znamená, že to nemá konkrétní datum. Jo, většinou se říká, že každý takhle mezinárodní, národní, jakýkoliv tenhle ten den, tak mají svoje určitý datum. No, u zmrzliny to tak není. Po každý 3. červencová neděle, pamatujte, je to ideální v létě právě si dát zmrzku. Dneska taky můžete, i když doufám, že se to počasí malinko zlepší. No, hele, uvidíme. Jediný, co je 100% je, že na Fajnu máme super songy. Za hluku Sky Newman, FUNUF, nebo teďkon Tiffany Aris, Vertigo u nás na Fajnu. Pojďte si dát tenhle banger společně s náma.

0: Just Never Going Home. Při neděli na Fajnu. 8 hodin a 20 minut. A za chvilku se podíváme na to, jak se nebudou sexualizovat sportovkyně. Ale do té doby si musíme dát nějaký super songy. Třeba tady byl Lady Gaga, její The Dead Dance. Nebo Bella Kay, I love it. Jednoduše songy, které máme hrozně rádi a dáme si je společně už za chvilku na Fajnu.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Pro aktivní

0: servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.

Bella Kay je neskutečný banger, I love it, I love it, I love it. No a my na fajnu si dáme menší sexualizaci. Nebo spíš naopak, celkově je konec sexualizace sportovkyň. Televize prej dostali novej manuál, co můžou a co nemůžou natáčet. Nově například, když budou různý běhy nebo cokoliv takového, tak už nebudou záběry například na pozadí nebo celkově nebudou snímány sportovkyně zezadu, spíš zepředu, ze strany a hlavně spíš budeme vidět jejich obličeje než úplně tělo. Protože co si budeme, když běhají, tak mají relativně, řekněme, menší oblečení. No a to teďkon už sice furt budou mít samozřejmě, no ale ty záběry budou malinko víc family friendly, protože prej je to nepřípustný, nepříjemný, některým sportovkyncem prej ať nechtělo běhat dokonce. To teda nevím, jestli je pravda, dočetla jsem si to na jedném takovém webu, už jsem si řekla OK, nevím, jestli to spíš není trošičku jako vtip, že se jim vyloženě nechtělo běhat, no ale očividně to hodně lidem muselo vadit, protože už to v televizi neuvidíme. No ale co například na fajnu vždycky máme a vždycky uslyšíme, tak jsou naše songy. Teď už Justin Bieber, Cold Water, u nás na fajnu.

0: Potential, jedna z největších jeho novinek, kterou máme u nás na Fajnu. No a samozřejmě náš playlist skrývá další a další novinky. Například za chvilku Alex Warren, jeho Fever Dream. A normálně s jeho songama se extrémně roztrhpitel, ale takhle. Takže Alex Warren prostě má nový a nový songy, to je normální. No ale on dřív měl takový moodovky, chillovky, ty prostě trendovaly. No a najednou vydává rozhejbávačky, songy, co mají pořádnej drive. A najednou se drží na vrcholku hudebních žebříčků, nebo minimálně třeba na Spotify, mají tyhle ty songy mnohem víc poslechu a všeho, než jeho starší klasiky. Je to neuvěřitelný, ale i tak prostě to je pravda. A my si dáme celý tenhle banger už za chvilku společně na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn.
3: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
4: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
4: CZ.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.
2: Fine.

Welcome to the Earrings u nás na Fajnu a my se podíváme do Prahy, ale nebojte, jestli nejste Pražáci, i pro vás to může být mega dobrá zpráva. No a jestli jste Pražáci, nebo alespoň třeba v Praze trávíte hodně času, tak nastražte uši, protože podle všeho pražský dopravní podnik dodatečně vybaví klimatizací víc než 120 tramvají, což je by the way mega cool, protože ano, mě třeba letos se mega povedlo jednoduše stihnout tramvaje, který tu klimatizaci mají. Jo, mám na to fakt štěstí, nechci jako vytahovat, že jo, ale. No, ale jsou lidi, kteří si na to prostě stěžují, že se v neklimatizovaný tramvaj nedá jet, že je to strašný, lidi se tam mačka, je to vydejchaný, když otevřete bokínka, tak je to snad ještě horší. No, tak podle všeho máme vlastně docela štěstí, ale já mám teda ještě jednu věc. Ono je hrozně hezký, že v létě tam bude mít klimatizaci a je to důležitý, ne, že ne. No, ale co kdyby, to byl takovej ten mix. V létě by to foukalo studeně, no a v zimě by to foukalo teplej vzduch. Jo, aby prostě tam bylo i topení, i ta klimatizace. Vzhledem k tomu, že to stojí nějakých 400 milionů, já bych to nějakým způsobem zařídila. Nevím, jestli to jde, ale třeba jo, třeba ne, uvidíme, jak to nakonec dopadne. Ale co dopadne vždycky skvěle, je náš playlist. Za chvilku kapela Poetika nebo Dominik Fajk a teďkon už BTS Come Over u nás na Fajnu.

0: 18 nám uzavírá naší první společnou hoďku dnešního fajn víkendu při neděli. No a i když dneska jsem malinko nemocná, mám tu teplotu, rýmičku, tak i tak si myslím, že to dneska mega zvládáme a že můžeme jít super do další hoďky.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
2: Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.
5: It's the weekend.
6: It's the weekend, guys. A lot of the

konci, v 9 hodin a 1 minutu jsme ready pokračovat. Dobrý dopol, čau lidi, já vás vítám u naší druhý společný hoďky a zároveň u startu dopoledne na fajnu při neděli. Tady ta hoďka bude plná bizárků, ale taky reality show. Já osobně nejsem největší fanda, no ale věřím, že někdo z vás stoprocentně je a já mám pro vás skvělý doporučení. No ale o tom si popovídáme společně až za chvilku. Do té doby třeba Charlie XCX, Harry Styles nebo teďkon Ava Max, Spotfake, neskutečný song na správný rozjezd a na rozhejbání.

SCX Back for You. Yeah. Při Fajn víkendu s Míšou v 9 hodin a 11 minut. A pojďme společně na obrovský téma reality show. Na rovinu, já nejsem člověk, kterýho by reality show úplně zajímaly, spíš naopak, není to úplně můj šálek čaje, ale věřím, že většina z vás reality show stoprocentně miluje stejně. Jako například naše Kristýnka, vždycky můžete střídat v týdnu od 13 do 17 tady u nás na Fajnu. No a nebo právě můžete vidět v novém podcastu, jmenuje se Posedlý RUD1, je to právě o té nový reality show RUD1. Na rovinu, já se to moc nevyznám a myslela jsem si, že to je něco jako Love Island. Prej ne, prej je to malinko jiný, ale mají tam nějaký svůj Schmeichel kabinet a takovýhle věci. No, já jsem si o tom nechala vyprávět, moc tomu nerozumím, ale věřím, že většina z vás určitě jo. No a právě Kristýnka a taky Alberto společně dělají ten super podcast, jak na YouTube kanále, kde jsme jako Fajn Rádio, nebo na našem Instagramu jsou různý útržky, kde jsme taky jako Fajn Rádio. Doporučuju se na to podívat, dokonce i mě, která, jak jsem říkala, reality show na tom, jak off of tea, tak stejně prostě jsem si to pustila a je to prostě s nima sranda. Ty dva jsou opravdu úžasný. Stejně úžasný jako naše songy, třeba teďkon Pink Panther, Zara Larsson, jejich Stateside, právě teď u nás na Fajnu.

0: Lukas and Steve Up Till Down u nás na Fajnu, super letní banger, který nám obohacuje náš letní playlist na Fajnu. No a songy, které nám obohacují letní playlist, těch tu máme tolik. Například Avicii, Hey Brother. A já mám tady k tomu songu osobní vztah z jednoho dost vlastně pro mě vtipného důvodu. Protože já, když jsem byla na střední, tak jsem měla učitelku na ekonomiku a ona tuhle songu měla jako své vyzvánění. A doteď si pamatuju, že kdykoliv to zaznělo, tak my všichni, jest, budeme mít prostě chvilku pauzu, ona to zvedne prostě a nebudeme se chvilku učit, protože ano, prostě byla jsem mladá a blbá a měla jsem radost z 5 minut, kdy jsem se nemusela učit, no jo, je to tak, přiznávám se bez mučení. No ale teďko na tu songu vlastně hrozně pozitivně vzpomínám i na tu učitelku a na všechno, co mě naučila. Doufám, že i vy máte třeba super takovýhle nějaký storky ze školy a může vám právě některý ze songů je připomenout. Může to být třeba i Taylor Swift, i Elizabeth Taylor, úplně cokoliv, co máme v našem playlistu. Za chvilku na Fajnu.
1: Nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: To je boží kuchyň.
8: A jak je praktická.
9: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
7: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
8: Je skvělá. Vyťardo.
9: www.jninteriér.cz.
10: Využijte váš prostor.

FTA Elizabeth Taylor. V 9 hodin a 31 minut u nás při Fajn víkendu s Míšou. A pojďme zase rozebrat takový hodně, hodně, hodně běžný téma. A to je vstávání v letadle hned po přistání. Zase se rozproudila debata, ano, každý prázdniny řešíme jednu jedinou otázku. Vstáváte v letadle hned po přistání, protože zase se kvůli tomu internet hádá. Jak jsem říkala, je to taková klasička, řeší se to každý léto, občas i mimo léto, protože prostě letadla lítají celoročně, že jo? A mě zajímá, jaký na to máte názor vy. 724-634-634, napište mi a za chvilku se o tom pobavíme malinko víc. Do té doby naše songy, třeba Ray Lenay, Rex Orange County, jejich Love Me Not, právě teď u nás na Fajnu. See you.

0: Sierra Spirou. Song, který nám obzvláštňuje neděli u nás na Fajnu. A my si společně dáme vaše odpovědi. Před chvílí jsme se bavili o tom, jestli vstáváte v letadle hned po přistání nebo ne. Je to zase obrovský téma, prostě všude se to řeší. A já jsem se vás ptala na to, jak to máte vy. No tak napsal například Jirka, ahoj, já ty lidi absolutně nesnáším. Jo, no, stává se, chápu. Nebo třeba přišla jenom prostě basic zpráva, já spím v letadle. Jo, jako úplně to teda neodpovídá na moji otázku, ale chápu. Mně se dokonce stalo, že jsem jednou přestupovala a v obou letadlech jsem absolutně jako usnula. A nebyla jsem pak schopná vstát, nechtělo se mi. No a celkově, co vám může třeba obzvláštnit takovou jízdu letadlem, je i třeba super song, například Sabrina Carpenter, Man Child, nebo za chvilku Eva Ferná, Perpetuum Mobile u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: vysílání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: už ne.
1: Neskutečná songa Eva Farná, Perpetuum mobile. Jednoduše královna Edenu ovládla i náš fajn playlist. No a co ovládlo super trendy, je nová aplikace Pokémon Go. Ano, můžete se mi vysmát, Pokémon Go už existuje plus minus 10 let, možná dokonce i malinko díl, no ale vznikla nová apka právě do tady toho stylu. A to, že můžete fotit náhodní kočky a získávat za to XPčka, což mně přijde opravdu neuvěřitelný, ale vlastně teoreticky, kdyby to třeba mohlo pomoct těm kočičkám, že když je vyfotíte a třeba nebudou úplně zdraví a právě díky tomu se jim může dopřát nějaká pomoc, tak by to bylo vlastně mega cool. Takhle to podle mě úplně nefunguje, spíš jde prostě o to, že vyfotíte kočku, dostanete za to třeba nějaký korunky, XPčka, takovýhle věci, no ale kdyby to těm kočkám i pomáhalo, nebylo by to mnohem lepší, no co vám vždycky může pomoct na super náladu, jsou naše songy. Například Cameron Whitcomb nebo už teďko Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It u nás na Fajnu.

0: nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší z TikToku.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: Fein Weekend Swee Show. Dobrý dopo, čau lidi, jsme přesně v půlce našeho společného vysílání a přiznám se, já stále nejsem úplně ready, pořád mám své v uvozovkách trošičku nemocniční stavy, ale i tak doufám, že vy jste na tom mnohem líp a že minimálně naše songy vás vždycky dokážou krásně probrat, nebo i co si budeme, moje keci, já se snažím a doufám, že alespoň malinko to na vás funguje. Já věřím, že 100% jo. No ale třeba tak takový songy, který vám s tím můžou pomoct. Somber, David Guetta, je jich hodně.
1: Fajn víkend.
0: Nebo třeba Kellyn, vždycky jste chtěli nějakou českou pecku. Je to tady, Kellyn, Praha, Vídeň. Právě teď song, se kterým rozproudíme dnešní dopoledne na Fajnu. Pojďte do toho s náma.

Aneta Sia a jejich neskutečný song Beautiful People pro lepší neděli na Fajnu. A my si společně dáme novinku, neboli nový Chipmunky. Jestli stejně jako já jste to milovali, jo, jako malí, jako Chipmunkové, to ani snad nedokážu popsat slovama. No a podle všeho se právě Alvin a Chipmunkové vrací. Nový film dorazí už v roce 2028, což ano, slovo už je takový diskutabilní, ale teoreticky už. Jo, teoreticky už. Celkově se prej máme na co těšit, protože návrat po letech by měl být extrémní a mělo by se odhalit nový tajemství o Alvinovi. Co se odhalí, na to si budeme muset bohužel společně počkat, ale na co si nebudete muset počkat, tak jsou třeba naše songy. Za hluku Kamrát, jeho Be Mine, nebo teďkon Rugale, Pretty on Paper u nás na Fajnu.

0: neskutečný kamarád jeho Be Mine v 10.19 u nás na Fajnu. A teď přijde super rozhodování, protože já mám tady v playlistu připravený dva trošičku starší songy a zajímá mě, které je podle vás lepší. 724-634-634, telefonní číslo, na který mi napište odpověď. Jako první Lucas Graham, jeho Seven Years. Song, který minimálně pro mě má extrémně emotivní hodnotu, protože já jsem ho vždycky poslouchala ve sluchátkách, když jsem jela do školy. A říkala jsem si, že ideální do této soutěže, no ale není jediný. Je tady taky třeba Alessia Cara, její Scarce to Your Beautiful. A teď je to už jenom a pouze na vás. 724-634-634. Napište mi, který z těch songů je lepší, ten první nebo ten druhý. Úplně stačí jedna nebo dva. Nebudeme to nějakým způsobem přehánět. No a za chvilku si to společně vyhodnotíme.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

0: Fajn.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

rozhejbávačka Užel, Moving to the Sun. Tohle by byl úžasný budík. Ne na rovinu, to by mě probralo, i kdybych nechtěla. A doufám, že i vám se to teď stalo. A my si společně na fajnu řekneme vítěze. Já jsem se vás před chvílí ptala na to, jaký song je víc top. Pustila jsem vám dva, trošičku starší, no a vítěz byl absolutně jasný. O jednom jsem řekla, že je z mýho dětství, že jsem ho poslouchala vždycky, když jsem jela do školy. No, tak ten jste nevybrali, ale nevadí. Vybrali jste ten druhý a ten je taky naprosto skvělej. Alessia Cara, její Scars to Your Beautiful. A na rovinu, byli bychom špatný rádio, kdyby jsme si společně tenhle neskutečný banger společně taky nepustili. To znamená, buďte ready, protože právě teď na fajnu Alessia Cara, Scared to Your Beautiful. Pojďte do toho s náma.

0: Macklemore, Third Shop, neskutečný song, který nám rozproudil naši krev u nás při Fajn víkendu s Míšou. A za chvilku si dáme další song, který nám obohacuje letní playlist. Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. Song, který v našem playlistu prostě a jednoduše nesmí chybět. Stejně jako nesmí chybět ani třeba ženská malichernost. No a o jedný zpěvačce, která to docela dost dobře rozjela, si řekneme za chvilku. Na fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hit.
3: My name's John Ray.

Summer Mode. Jeden z největších letních hitů posledních 20 let. Právě teď.

0: Drop Dead.
1: Neskutečná Olivia Rodrigo, její Drop Dead. No a na fajnu je teďkon důležitý jméno Ariana Grande, protože ona překvapila fanoušky. V jednom jejím hitu, jmenuje se Thank You Next, protože změnila slova a zpívala o svém ex-příteli. Já jediný, co bych na to mohla říct, je go girl, protože tady tu energii naprosto chápu. Co přesně se mezi nima stalo, to se neví, jo, jestli se pohádali, jestli ne to, no ale prej ten text byl malinko jako útočný, nebyl úplně nejhezčí, to znamená možná reálně jí ten její ex-přítel něco udělal, no a hold, většina žen na sociálních sítích začala řešit jako, že yes, prostě to je ta naše holka. No, muži se spíš malinko urazili, ale tak to už se samozřejmě stává, že jo. No a taky, co je super u nás na fajnu, jsou songy. Za chvilku Lady Gaga nebo teď Zara Larsson, Lush Life na fajnu.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Rascal
3: a Beany.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: Happysport.cz.

0: Dobrý dopo, čau lidi, startem naší dnešní poslední společnou hoďku při Fajn víkendu s Míšou. Já doufám, že jste na to ready a že jste i při neděli už malinko probraný. Jestli jste právě teď vstávali, já vám strašně závidím, nebo jestli jste v práci stejně jako já, no tak společně si jdem naladit mozky dalším songem. Například Hozier, jeho Nobody Soldier.
1: Fajn víkend.
0: Banger, který pro lepší dopoledne na Fajnu prostě potřebujeme.

Jenny, you know. Neskutečný song, který nám dojíždí v 11 hodin a 12 minut na Fajnu. A teď je ten ideální čas na ženskou logiku, to znamená buďte ready.

0: všeho, nám ženám rostou vlasy plus minus 1 centiák za měsíc. No ale stejně jsou muži ti, kteří ve výsledku mají dlouhý, krásný, černý vlasy. To je fér?
1: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.

Neskutečný song, který nám dojíždí v 11.18 na Fajnu. A taky nám krásně obohacuje náš letní playlist. A my si za chvilku dáme jednu spolehlivou seznamku. Nebo spíš můžeme vlastně seznamky odložit, protože nově se můžete seznamovat i na jiných místech a celkově to prý funguje mnohem líp než seznamovací aplikace. A nebo si dáme super songy za chvilku Tim Impala nebo Janine, jejich Dracula. Nebo Calvin Harris. Je toho a bude toho hodně. Za chvilku na Fajnu. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic. Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hi, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

With the MC, Beats and Honey, jejich At The Party. V 11.30 při Fine Weekendu s Míšou. A my se společně malinko seznámíme, protože existují nový seznamky. Dobře, tak nový seznamky, to je malinko silný slovo, no ale existují místa, kde se můžete seznámit. Například prej nová seznamka je na mistrovství světa, který se prej mění právě na místo na seznamování. A na rovinu nemusí to být jenom mistrovství světa. Jo, můžete jít třeba do divadla, na koncert, do kina a celkově kdekoliv si najít svoji životní lásku. A já to absolutně podporuju. Je to mnohem lepší, než si prostě hledat svoji životní lásku někde na Tinderu. Jako jo, znám hodně lidí, kteří prostě si našli manžela, manželku nebo kohokoliv na Tinderu, ale přece jenom, když jdete mezi lidi, uvidíte toho člověka, popovídáte si, nemusíte se hned seznamovat svýma orgánama, stačí, když si popovídáte, no, tak to bude hned třikrát lepší. Stejně jako jsou skvělý naše songy z Helkouš Artemis nebo teďkon Miles Smith, Nice to meet you, u nás na Fajnu.

0: neskutečný banger Leak It při Fine Weekendu s Míšou v 11.39. A za chvilku se společně obohatíme díky jednomu neskutečnému bangru. Hearls, Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life. No ale někteří z vás si možná můžou říct, Wonderful Life od Hearls už existuje tolik let, no minimálně 16. No a právě v loni, v roce 2025, si německý DJ Purple Disco Machine řekl, mohli bychom ty starší hity malinko obohatit. No a tak vzniklo Wonderful Life 25, song, který máme u nás v playlistu na Fajnu a společně si ho dáme už za chvilku.
1: Fajn Weekend s Míšou.
2: Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
7: CZ.
10: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Beberek sa Faithless, ich New Religion, neskutečný banger, se kterým uzavíráme Fine Weekend s Míšou. A i přesto, že dneska jsem malinko zdravotně indisponovaná, jednoduše mám tepnutku, rýmečku, známe to. No tak i tak si myslím, že dneska jsme se společně pořádně užili, dozvěděli jste se spoustu zajímavých informací. No a dneska, jako po každý po mně, přichází Kuba. Taky věřím, vždycky hot, vždycky fresh, já ho tady vidím, no jako vždycky je to jasný. Tak si s ním, tak si s ním to odpolko užijte a čau.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
2: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
3: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot.

vás zdravím, kámoši. Máme neděli 12 hodin, 1 minutu. Zdravím vás u našich 4 hodinách tady na Fine Weekendu. Probereme toho spoustu, hlavně to, co se děje v Praze, nebo taky třeba to, co si pouštíme dneska v kinech. Byly nějaký premiéry, tak se na ně spolu podíváme. Ale první si dáme nějaký libový songy, Robin Schulz a Felix Jehan. One More Time, nebo třeba Dominic Fike, White Keys. Tohle všechno za chvíli na Fajnu.

Fastboy, Moby a Sophie and the Giants, ta jejich Last Summer, to nám teďka hrálo na fajnu, máme 12 hodin, 10 minut a nám na Barrandovském mostě hapali nějaký sochy. Je to tak, kdo to ještě neví, tak vlastně okolo Barrandovského mostu byla vystavěna socha jménem Rovnováha, nebo byla to Rovnováha a přezdívalo se jí Červ Dobyvatel. Tato betonová konstrukce, která právě měla připomínat váhy, se rozpadla a dopadla na cyklostezku, což je dobře, protože po ní stejně nikdo nejezdí, takže se nikomu nic naštěstí nestalo. Vtipný je, že vlastně, když se Barrandovský most opravoval, tak oni to nezabrali do té celkové rekonstrukce a o rozhodování, co se s tím má stát, teprve se to mělo jako rozhodovat a to teď jako v nejbližší chvíli. Hold, gravitace to rozhodla zřejmě za ně a můžou být možná rádi, nakonec se to vyšlo levnějš. Nicméně vypadá to, že by tohle červa dobyvatele měla nahradit vlastně úplně stejná konstrukce, akorát bude plastová a aby to jako připomínalo historicky, že to tam bylo. Já jsem jako rád, že se nikomu nic nestalo, ale mám takovou jako vlastně až mě to trošku zamrzelo, jo, protože já když jsem byl malej, tak jsem okolo tohohle vlastně strašně často jezdil a člověk si ani neuvědomí, jak mu to tam chybí, dokud to tam není. Teďka když vlastně jedu po tom Barrandovském mostě, tak si říkám, no jo, teď tady to stálo a už to tady není. No, tak snad se tohle nestane s dalšíma důležitýma suchama, o kterých město zapomene rozhodnout včas. My ale se rozhodneme, že si pustíme další songy a jedna z nich bude Malcolm Todd, Earrings, tady u nás na Fajnu. Fajn víkend s

Glass Animals a Heat Waves. To nám právě dohrává teďka na fajnu. A my si za chviličku pustíme třeba taky tuhle songu. BTS a jejich Swim. Takový fun fact, moc lidí to možná neví, ale tohle je ve skutečnosti korejská skupina, která zpívá akorát tuhle písničku v angličtině, což jsem nevěděl. Na téhle songe se taky podílel Ryan Tedder, zase tenhle ten frontman kapelu One Republic. Už je taková klasika, tenhle zpěvák a vlastně zároveň skladatel se podílel na skladbě a tvorbě strašně moc známých písniček, třeba dělal s Taylor Swift nebo Beyoncé, nebo dokonce i pro Adele. Už za chvíli, u nás na fajnu.

0: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Yeah.

0: Naked a Portugal The Man. Hey, Glide. To nám právě teďka dohrává na fajnu. Za chviličku máme půl jedný.
1: Přesně teď.
0: Přesně teď máme půl jedné. No a my se mrkneme na nový film, který teďka přišel do kin. Odyssea od známýho režiséra Nolana, Christopher Nolan. Nám teďka přišla do kin tenhle týden, kolem tohohle filmu bylo spoustu kontroverze, ať už šlo o Elliot Page, nebo o Travise Scotta, který tam hraje, nebo o kostýmy, který byly přímo v trailerech. Nakonec ale to vypadá, že film má velký úspěch, minimálně aspoň na celém světovém měřítku, kde získal neuvěřitelných přes 95% při premiéře. A vlastně na český premiéře taky dost uspěl, na ČSFD má 83%. A považuje se to za velkýho favorita na vítěze Oscarů, takže já jsem hodně zvědavý. Vy, kteří už jste to viděli, asi víte, jestli je to dobrý nebo ne. Já to ještě nevím, ale nicméně recenze zatím vypadají hodně pozitivně, takže já se na to těším. Můžeme tam vidět hlavní roli Matta Damona, nebo taky vedle něj třeba Toma Hollanda nebo Annie Hathaway. Objevil jsem tam taky Zendaya nebo Robert Pattinson, takže to obsazení je opravdu nabitý a já jsem zvědavý, jak se tohle povede. Nicméně my už musíme jít dál a pustíme se za chvilku Gracie Abrams, That's So True, u nás na Fajnu.

0: The Second Voice, Let Me Be, to nám právě teďka dohrává na fajnu, tato éterická chillová songa. No a myslím si, že je čas trošku změnit žánr. Každý známe tuhletu songu z Reelsu, z Instagramu, a nebo třeba někdo znalejší filmografie, třeba i z netflixovského filmu Prey. Jo. Fun fact o této skupině, která čítá Toma Rowlandsa a Eda Simonsa, je, že tyhle dva týpci spolu tvoří už 30 let a předtím, než se jmenovali Chemical Brothers, tak se jmenovali The Dust Brothers, ale museli se přejmenovat kvůli autorským právům. V Americe totiž už existuje producentský duo, který se jmenuje podobně. Mega taneční songa nám za chvilku bude hrát na fajnu.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Tahické léto a Aquapol z Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace k tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapol z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Sombre avec Back to Friends. To nám právě teďka dohrává na fajnu 12 hodin 51 minut. A jo, let's go.

0: právě teďka dohrálo na fajnu, máme 12 hodin 57 minut a to znamená jediný. My jsme se dostali na konec naší první hodiny a pojďme se společně vrhnout na další. Probrali jsme toho spoustu a ještě spoustu toho probereme, takže poslouchejte určitě dál.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne ostu. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
3: Fajn.
2: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: teď na fajnradio.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1, go.
2: Fajn odpoledne.
3: Dámy a pánové, startuje nám druhá hodinka společná tady na Fajn víkendu s Kubou. My se v téhle hodince podíváme třeba na to, jak v Číně bojují se sci-fi a jak tam vlastně roboti bojují. Takže pokud máte rádi bojující roboty a máte rádi budoucnost, futuristiku, rozhodně poslouchejte dál, ať vám tohle neuteče, protože je to fakt bizár. A my už si teďka pustíme nějaký další dobrý songy, třeba Lewis Capaldi, Survive. Už teď na Fajnu.
2: Fajn odpoledne.

Kesha a její TikTok, to nám teďka hrálo na fajnu, máme 13 hodin 9 minut, za chvilku 13 hodin 10 minut. A jo, já jsem vás líbil, že si povíme něco o sci-fi a o tom, co se děje teďka v Číně. A v Číně se opravdu děje něco průkopnického. V Číně totiž, nebo v čínském Shenzhenu, uspořádali první humanoidní robotický MMA turnaj, nebo spíš zápas konkrétně. Normálně se tam roboti rozdávali kopačky, pěsti, rány, všechno tam bylo. Organizátoři se tím hlavně slibovali to, že zjistějí, jak se ty roboti jako dokážou koordinovat v tom oktagonu a jak dokážou reagovat na různé pohyby a jakou mají rovnováhu a tak dále. Krom toho ale, že to byl zřejmě obrovský úspěch, to byl i obrovský úspěch pro všechny lidi, kteří na to koukali, protože já jsem viděl videa a to bylo jako seriózní. To bylo seriózní, tam oni dávali jako o kopačky z otočky a celý ten zápas skončil tím, že si jeden ten robot ukopl hlavu tomu druhýmu, takže jo, za mě jsme zase o krok blíž tomu šílenému futuristickému scénáři, kdy nás tady všichni roboti budou ovládat a kontrolovat, možná ne, možná budeme jenom celý život koukat na roboty, jak si ukopávají hlavy a už to nebudou muset dělat lidi, ale... Kdo ví, koho by to bavilo, no? Uvidíme, jak tohle dopadne, každopádně já to budu bedlivě sledovat a dám vám o tom vědět. A teďka už James Hype a Sam Harper, Waterfalls, u nás na fajnu.

0: Beyoncé Sweet Dreams, tahle ta songa z roku 2009. Nám teďka hrála u nás na Fajnu, no a my si pustíme další takový magorský písničky. Sub Focus a jeho Elevate, tohle je britský producent jménem Nicolas Bashma. Bez tohohle toho borce se žádný festival neobejde a ani náš playlist na Fajnu. Už za chvíli.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Není důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Zara Larsson a Midnight Sun, to nám teďka dohrálo na fajnu, máme 13 hodin 32 minut. A my se teďka podíváme zase do světa filmu. Tentokrát ale ne na filmový plátno, jak jsem říkal na začátku minulý hodiny, odstartoval nám Odyssea v kinech minulý týden, nebo teda tenhle týden, ale o tom jsem se bavit nechtěl, já jsem se chtěl bavit o něčem trošku jiným. A pokud vy patříte mezi ty lidi, kteří nechodí do kina, ale pouštíte si doma filmy na nějakých shady stránkách, třeba na nějakých pirátských stránkách, tak to se možná teďka změní. K soudu totiž přišel první případ v historii České republiky, kdy jako se u soudu nesoudí ten člověk, který nahrál ten film na tu stránku, ale přímo provozovatel té samotné platformy, kde ten film, kde na ten film koukáte. Bude se řešit spoustu věcí okolo toho, jsou to dva obžalovaní lidi a už je to stránka, kterou zrušili v roce 2019. Ty, kteří třeba koukáte, budete vědět, jak se jmenuje. Já jsem si toho musel najít a bude se tam řešit, nebo hrozí tam odnětí svobody až na 2 roky a obrovská pokuta. Ale co je asi pro tyhle dva pány větší problém, je, že po nich budou různý studia, který budou chtít nahradit ušlý zisky. Pokud teda nás poslouchá někdo, kdo vlastní takovouhle stránku, tak pozor, pozor kamaráde, protože už po tobě jdou a oni tě dostanou. A teďka už Alex Warren, Ordinary, u nás na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, tenhle remix jste mohli teďka slyšet u nás na Fajnu, nebo můžete furt slyšet u nás na Fajnu, máme 13 hodin 40 minut.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Arena. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: HappySport.cz.
12: JN Interiér.
13: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
14: I táta přece vaří.
12: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
13: www.jonointeriér.cz.
15: Music.
16: Fine.

Topic, Fireball a Nico Santos, jejich Buddy, to nám teďka dohrává na fajnu, máme 13 hodin 50 minut a my se mrkneme na to, jak vypadá auto výroba u nás v České republice. České automobilky mají za sebou úspěšný začátek roku, aspoň to tak vypadá. Za prvních 6 měsíců vyrobili 780 913 osobních aut, což je meziročně o 0,4% víc než minulý rok. Největší změnou ale není ten samotný počet aut, který se samozřejmě každý rok zvyšuje, ale jejich distribuce v rámci elektromobility. Hybridy tvoří teďka víc než 40% celé české produkce. Taky výrazně vzrostla možnost dobíjení, výrazně vzrostla produkce těch vozů, který je možný nabíjet ze zásuvky přímo, což je zajímavý. Já takový auto nemám, třeba já mám auto na spalovací motor stále a největším výrobcem u nás zůstává a stále je Škoda Auto. Takže pro ty, kteří máte rádi auta a vozy, tak tady máte informace, které byste mohli ocenit a my už pojedeme dál. Giant Rooks, Want It Back, u nás na fajnu.

0: Lady Gaga i The Dead Dance. To nám právě teďka dohrává na Fajnu. Máme 13 hodin 58 minut a to znamená jediný nám končí druhá společná hodinka tady na Fajnu. A pojďme se společně vrhnout na tu další.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrhnutý.

0: vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn odpoledne.
2: Nám začíná třetí společná hodinka tady na Fajnu. Máme 14 hodin, jednu minutu a my se společně v tuhle hodinku podíváme třeba na to, jestli máte rádi zmrzlinu a jaký speciální den ohledně zmrzliny dneska je, nebo třeba taky něco o čokoládě. Bude to hodně jídelní hodinka, takže pokud máte hlad, připravte se na to. A teďka už Shade and Zion Trampoline. U nás na Fajnu.
1: Fajn odpoledne.

Bees Them, Bees a Honey, Show Me Love. To nám teďka dohrává na fajnu. No a my máme dneska speciální den. Jestli jste hledali výmluvu, proč si dát dneska zmrzlinu, tak ji máte. 3. červencová neděle totiž patří Mezinárodnímu dnu zmrzliny. Tenhle ten svátek, který vzniknul v USA v roce 1984, kde ho vyhlásil prezident Ronald Reagan, se stala vlastně jako takovým fenoménem. A zmrzlina je jedním z těch nejoblíbenějších desertů, který my známe. Takže pokud milujete zmrzlinu dnes, bych řekl, že je ten optimální den jí to říct a strávit s ní hezký večer. A my taky teďka strávíme hezký čas s Olivií Rodrigo, Drop Dead, u nás na Fajnu.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Alesha Dixon, The Boy Does Nothing. To nám dohrává teďka na fajnu. A my se za chvilku mrknem na to, nebo takhle, my jsme si před chvílí povídali o zmrzlině. A já vám chci dát ještě jednu alternativu, nebo dokonce to můžete spojit, ale budete si ještě muset chvilku počkat. A teďka už Heaven and Caitlin Aragon, I Run.

0: konci života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
8: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Your husband is coming.
1: Ray, která stále hledá svého manžela. To nám dohrává teďka u nás na Fajnu. Máme 14 hodin 30 minut. A my jsme si před chvílí povídali o Mezinárodním dnu zmrzliny a já bych jenom chtěl říct, že si to můžete ještě vylepšit. Čokoláda totiž s mírou vylepšuje zdravotní stav toho člověka, který jí. Věci zjistili, že lidi, kteří si dopřejou kvalitní čokoládu několikrát týdně, mají menší riziko srdečních onemocnění. Připomínají ale taky, že nejde o to sníst celou tabulku denně, jo? Nějaký nekvalitní čokolády, ale má to být kvalitní, dobrá, hořká čokoláda, která vám později pak zlepší průtok cév. Já bych řekl, že se to dá optimálně spojit s tímhletím Mezinárodním dnem zmrzliny. Můžete je vzít na takový dvojitý rande. Jo, první si dát zmrzlinku a pak to zajíst čokoládu. Nebo dokonce, pokud jste opravdoví frajeři, můžete si to dát dohromady. A já bych řekl, že to zní jako skvělej nedělní večer. Obzvlášť při tomhle počasí, co máme venku. Takže já přeju všem fanouškům zmrzliny a čokolády, ať si tenhle dnešní den užijou a my jdeme dál. Damiano David, Born with a Broken Heart. U nás, na Fajnu.

0: Jay-Z a Chris Lorenzo Invisible, to nám právě teďka dohrává na Fajnu, máme 14 hodin 41 minut a my si za chvilku pustíme třeba taky tohle. Cameron Whitcomb a jeho Medusa, to za chvilku uslyšíte na Fajnu. Tato songa má odkazovat na bájnou meduzu, něco krásného, co vás přitahuje, ale zároveň vás to ničí. Taky říká, že ta songa není jenom o rozbitém vztahu nebo o nepodařeném vztahu, ale taky o závislosti, kterou procházel. Tuhle pecku za chvilku uslyšíte na Fajnu.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz. Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

To byla Tiffany Harris a její Vertigo. U nás na Fajnu máme 14 hodin 51 minut a já chci jenom říct, že Británie je zase o trochu napřed oproti nám. Británie totiž chce omezit nejhlasitější ohňostroje a vlastně ohňostroje obecně. Důvodem jsou nejenom zvířata, který každoročně trpějí těmihletěma ohňostrojema, ale i lidi. Britská vláda zahájila takovou jako veřejnou konzultaci o zpřísnění těch pravidel, kdy se vyptávají lidi, jaký na to mají názor, což mi přijde skvělý. Já si nepamatuju, kdy se kdykoliv na něco ptali tady, třeba u nás, když chtěli něco zakázat nebo změnit. Nicméně tam se to děje a ve hře je, aby vlastně se obecně ty ohňostroje omezily do takové míry, že to bude jenom jakoby profesionální akce. Což na druhou stranu musím říct, že u nás takhle vlastně už trošku funguje, aspoň minimálně v té Praze, kdy ty ohňostroje už se nepořádají každý týden na něčí narozeniny, ale opravdu jsou to nějaký ty výjimečný svátky, Silvestr, Vánoce nebo tak. Nevím, jak to vnímáte vy, já to takhle vnímám. A jo, cílem je prostě snížit stres na všechny citliví lidi a hlavně na ty domácí mazlíčky, který tímhletím trpějí. Já sama psa, takže vím přesně, na co se tady tímhletím naráží. A jo, až si v Británii teda vyřešej s veřejností, jak to bude, tak se teprve rozhodne, což je fajn. A fajn je taky to, co si teďka pustíme. PM Rabbit, soustřed se.

0: a Jenny Dracula. To nám teďka dohrává na Fajnu, máme 14 hodin 59 minut a to znamená jediný naše třetí společná hodinka končí a my se společně vrhneme do té další.
1: Fajn Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
2: My name's John Ray.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: 3, 2, 1, go.
0: Fajn odpoledne.
4: Kamarádi, nám začíná čtvrtá a poslední společná hodinka s Fajn víkendem. Pro dnešek máme neděli, 15.00 přesně. A jo, tuhle hodince si řekneme něco o hodně nepříjemném letu, který měli z Milána s Ryanairem cestující. Takže určitě dávejte pozor, ať víte, o co jde, protože tomu doufejte, že se vám nestane. A ještě předtím Teddy Swims, Bad Dreams, u nás na Fajnu.
0: Fajn odpoledne.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.

S House, Love Tonight, to nám dohrává teďka na fajnu. Máme 15 hodin, 11 minut a my si teďka řekneme jeden vtipný příběh z Milána. Tam zažili fakt nepříjemnou situaci cestující společnosti Ryanair z Milána do Alicante. Během nástupu do letadla jim totiž do toho letadla přímo vletěl roj komárů. Posádka se samozřejmě s nima pustila okamžitě do boje, snažila se je vymítit, bohužel se jim to nepovedlo. Celý to zkomplikovala paní, která byla na komáří kousnutí alergická, takže museli nakonec celý letadlo vyměnit a celý tenhle ten let nabral 3 hodiny zpoždění. Já se umím představit, že letím prostě někam a musím ještě 3 hodiny čekat a pak se zeptám, proč musíš čekat, no, protože mi vletěl do letadla prostě roj komáru, to by mě opravdu jako neudělalo radost, no, ale tak život je různý. Sprej tohle nebyl problém jenom Ryanairu, ale byl to problém obecně ten večer v Miláně, nebyl to jenom tenhle let, ale zřejmě v ostatních letadlech neseděla paní, která je alergická na komáry, takže žádný další zpoždění se, aspoň pokud já vím, nestalo. Nicméně zajímavý. Myslím si, že jako čekal bych tenhle ten problém někde na chatě u vody a ne na letišti, ale hold život je prostě plný překvapení. A teďka už Kygo a Khalid a Griffin, Save My Love. U nás, na fajnou.

0: Imagine Dragons, Demons, to nám teďka dohrává na fajnu, máme 15 hodin 22 minut. Ano, takový fun fact, nebo není to ani moc fun, ale je to fakt, je, že videoklip ke skladbě Demons vznikl vlastně, byl věnovaný fanouškovi Tyleru Robinsonovi, který umřel v 17 letech na rakovinu a... který zemřel v 17 letech na rakovinu a jeho příběh natolik zasáhl kapelu, že se rozhodli založit nadaci Tyler Robinson Foundation, která pomáhá dětem s bojující s rakovinou, takže to je moc hezký. A my si za chvilku taky řekneme příběh o Hugh Jackmanovi a o jeho novém filmu, který jede teďka na streamovacích platformách, takže pokud vás to zajímá, určitě poslouchejte dál.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: lži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: firmanazážitky.cz.

One Republic, Runaway, to nám právě teďka dohrává na Fajnu, máme 15 hodin, 30 minut přesně. No a jak jsem slíbil, tak my si řekneme něco o novém filmu Hugha Jackmana. Hugh Jackman má novej, nejvíce hodnocený film jeho kariéry. Jedná se o film jménem The Sheep Detective, který vychází z bestselleru Three Bags Full od německé spisovatelky Leonie Swanové. Tenhle ten film vypráví příběh o sleduje jako stádo ovcí, které se po záhadné smrti svého pastýře rozhodnou sami vypátrat vraha. A kromě Hugha Jackmana tam můžeme slyšet třeba hlasy Emmy Thompson, Bryana Cranstona nebo Patrika Stewarta, kterýho můžete znát třeba z X-Menu, hrál doktora X. A jo, jedná se vůbec o nejlíp hodnocený film jeho kariéry a najít ho můžete na Prime Video, kam dorazil jako filmová novinka a překvapilo to úplně všechny. Já se moc těším, až se to dneska večer pustím. A pokud nemáte plány na dnešní večer, řekl bych, že tohle je ideální příležitost s tou zmrzlinkou a čokoládou právě, jak jsme se bavili a pustit si tenhle ten skvělý film, skvělou komedii od Hugha Jackmana. Tak jo, my jdeme dál. Ava Max, Spot a Fake, u nás, na Fajnu.

0: Somber, My Body Isn't Ready, to nám dohrává teďka na Fajnu, máme 15 hodin, 41 minut. A tato songa, kde Somber zpívá o nejistotě ve svém vlastním těle, je fakt krásná. A víte, jaká je další krásná písnička? Třeba tahle. Malcolm Todd, Earrings. Moje fakt hodně oblíbená songa. Tu můžete za chvilku slyšet u nás na Fajnu. Takový fun fact, Earrings mají reprezentovat ztracenou věc ve vztahu. Je to vlastně odkaz na ztracený vztahy s našima blízkýma. A já řekl, že je to docela vychytaný. Leta songa vyšla v roce 2024 v dubnu a nikoho tehdy moc nezajímala a vystřelila až pomocí TikToku a virálu na sociálních sítích, což je škoda. Ale tak hlavně, že ji tady máme teďka. Už za chvíli na Fajnu.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Tahické léto v Aquapol Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapol Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
13: Right, babe.
14: Fine.

0: Dominic Fight. White Keys, to nám teďka dohrává na Fajnu. Máme 15 hodin 51 minut a to znamená jediný. Naše 4 společné hodinky se pro tenhle víkend naplnily. My se uslyšíme zase příští víkend, ale nejspíš v podobném čase. Naše Kristinka Esposito tady teďka není, takže to beru za ní. A jo, budu se na vás těšit zase příště. Tak ahoj.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
2: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
3: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: nejnovější hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn.
1: Fajn.
3: Fajn.
0: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
8: Back to the hits.

0: dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
0: Fajn.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: To je krásná kuchyň.
10: A jak je praktická.
11: To bych chtěla domů.
12: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
13: www.junointeriér.cz.
14: Využijte váš prostor.
15: Music.
0: Fine.

0: užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Cover star nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
1: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni ve

0: právě teď na fajnradio.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
0: Fajn. Vždycky hot.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
8: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
9: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
10: All the hits right here.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn. Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Nový tracky, nový.

0: než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
2: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudětka.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn. Fajn.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi,
9: welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
11: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
10: Ne, co to je?
11: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
10: Fakt jo? A co to stojí?
11: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
12: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right, babe.
18: Fine.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.

udělám si hezký ráno, plný maličkostí, slačíčej, ale před ním si pospím, nejsem na jen mopí, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: one hand you want the success, but on the other you're just kind of scared of it. Yeah, I don't know, probably doesn't make sense, but do you know what I mean? You know what I mean?
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio CZ.
4: This is Bruno Mars.
5: I'm Lily Beatty.
6: It's Sabrina Carpenter.
7: Music.
8: Fine.